0: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic smotana na šľahanie 200 gramov za 82 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Voskaríny Prosecco 0,75 litra za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Pozor, pripravte sa na dovolenku vašich snov.
2: Tankujte alebo nakupujte na Slovnafte, pri platbe použite Slovnaft Move a ste v hre o 3 poukazy v hodnote 5000 eur na dovolenku snov. Navyše hráte každý týždeň o produkty značky Apple. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
3: Leto je už za rohom. Pripravte sa na teplé počasie a dni strávené vonku. S našim širokým výberom záhradného nábytku a doplnkov si letné chvíle užijete naplno. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.